0: potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě krát.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Cyklověž v Moravské Třebové zatím moc lidí nepřesvědčila. Stavba za miliony zeje prázdnotu a kola v ní parkuje jen pár lidí denně. Město za její provoz dál platí stovky tisíc korun ročně. Pro některé lidi jsou to vyhozené peníze. No podíváme se na Černé Hoře. Ještě na počasí dneska si trošku od vedra odpočineme. Má být 20 až 24 stupňů maximálně, k tomu oblačno a taky celkem deštivo. No ale od zítřka se zase do východních Čech vrátí letní režim. Takové bude pondělí u nás na východě Čech, tak hezký den.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Stříbrně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Stříbrně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů startuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Troju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco se tam podle článku na internetu zapomnělo. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného horníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Troji. Mohlo by se to jmenovat třeba Troja 2, ztracený sklípek, jo. A je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Troju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Hele, já si myslím, že by měli začít hrabat v Troji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho v minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Dokonce prázdnin.
0: Tak, teďka, takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový kruže na druhé straně a narazil jsem se obeholeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. Jo.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhánějí v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy, a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhle.
0: To je prýma, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě v míse, tak ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem, nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prýma disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu. Tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza. To je fakt hruza. A Michal bude u nás tady na Hit Radio za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
16: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hra je Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru.

0: centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
1: Tak co by ne, no.
2: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá.
0: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam jel v pátek, nech teďka nás, jako jo.
2: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Rádiu v 6.33. Dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno. A mě by zajímalo, co umíte uvařit? Co je opravdu ten majstr štyk? Co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba voda,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
4: Utečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
9: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohnout 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.

0: Pozor na dopravní omezení v Náchodě, pracuje se v Hrašeho ulici a jezdí se tam objížďkou. No a opatrně taky v Pardubicích, kde se i dnes pracuje v Bohdanečské ulici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, nech se tomu říká, spousta plešek, to už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám, říká si tak prej kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Mm-hmm. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli bejt.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, mm-hmm, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No, protože on to říká snad v každém songu, jo, Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř, takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo. Za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Možná nás teďka máte v uších ve sluchátkách a míříte na nádraží do Častelovic nebo Solnice a čeká vás tam překvapení. Ode dneška do pátku nahradí vlaky autobusy náhradní dopravy. Vás cestující čeká změna trasy i jízdního režimu, takže si před cestou raději zkontrolujte spoji. No ještě se podíváme na Černé Hoře na počasí. Pondělí bude s příjemnými teplotami, čekáme 20 až 24 stupňů maximálně, k tomu většinou oblačno a spadnout může i pár přeháněk. Takové budeme mít pondělí právě u nás na východě Čech.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Čau, hezký ráno.
12: Krásný pondělní ráno.
0: Snídaně šampionů.
11: Cena ropy klesá, něco si přeji, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
9: Já jsem tam zazdělo slovíčko snad.
11: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito, tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio Černá Hora.
13: Aj.

0: Despacito.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezli, ne?
3: Se mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne?
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na panský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlik se protrh, takže on se to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašunk, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích. No.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle, anebo pašunk teda, tak dejte mi něco nejdivnějšího, jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne. Co se zbohu?
1: Já mám příběh cibulí. To si dáme potom. Cibuli musíme dát. Tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Radio. Hezké ráno.

0: tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím, jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to bylo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion, onion, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to. Jo, počkej, oni to zabavili. Jo, vlastně. Oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to na prkínko a nakrájil to. A já jsem si říkal, před náma to nakrájil. A já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka, jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady.
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký jasně, právě roztoči, jasně, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule, no. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst, a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásný bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. A doteď to máme vystavené doma v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě se na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. Hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: sítí. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na dálnici D11, došlo k ní u Sadské na kilometru 27 ve směru do Prahy od Hradce Králové. Srazila se tam dodávka s kamionem a je tam dlouhá kolona.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: Thank God it's Friday. Bohužel, ještě ne. Pondělí. Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update. AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
2: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto té druhé rodiny teda.

0: 1000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
1: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Rádiu.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof.
1: Rychlá pětka.
2: Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
3: Ne, teď já si za pár minuty zastavím.
2: Jo, tak to už bude posoutěž.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
4: To už bude posoutěž.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
3: Tenis.
2: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
3: Večerníček. Krteček.
0: Krteček, ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
3: Jablko.
1: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
3: Brno. Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, 5. otázka, ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
3: Hokej.
0: Jo! Ale, nějak jsme to zvládli.
2: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, v hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
3: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
3: Kačka.
0: Ahoj, Kačko. Ahoj, Kačko. Tak jsme to zvládli. Zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
3: No, jak když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Všechno. Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek, ahoj.
3: Děkujeme.
0: Ahoj. Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní hitrádio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli, vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že to by se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju, vždycky když ji hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no, tak moc jí nemusí tenhle ten song, ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

0: se do Litomyšle, kde se srazilo nákladní a osobní auto. Počkáte si v koloně.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit

0: Tohle jsou Jutučka Beautiful Day na Hitrádiu v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju.
1: U nás doma to

0: se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
1: Šikovná.
0: Šikovná.
1: Šikovná holka.
0: Nejznámější na světě.
1: Šikovná holka,
0: dobrá.
1: Šikovná. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
1: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
1: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
1: Máme to tady Madonna, nebo Medana, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
1: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci si prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Cyklověž v Moravské Třebové zatím moc lidí nepřesvědčila. Stavba za miliony zaje prázdnotu a kola v ní parkuje jen pár lidí denně. Město za její provoz dál platí stovky tisíc korun ročně. Pro některé lidi jsou to vyhozené peníze. No podíváme se na Černé hoře ještě na počasí. Dneska si trošku od vedra odpočineme. Má být 20 až 24 stupňů maximálně, k tomu oblačno a taky celkem deštivo. No ale od zítřka se zase do východních Čech vrátí letní režim. Takové bude pondělí u nás na východě Čech, tak hezký den.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: Pěkné ránečko.
8: Krásný pondělí.
12: Snídaně šampionů.
11: Co je?
8: No co je?
11: No co je?
8: Co je?
11: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
13: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
11: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mě totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali nový gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Ty jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla. To byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediné přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo? Takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo. Tak tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo.
1: Jo.
0: No jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, to otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No dobře, ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt, jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych se klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkový obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod,
0: úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám. Taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen.

0: Do zvuky včerejšího koncertu Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, jak to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogery, David říkal obchod s legem a já asi nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jíst do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To nadšení jako opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, že jo, tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše...
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme, já jsem ve svém hračkářství pokaždý v oddělení piva, anebo v masně. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat jako klasický nákup, anebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku.
1: Mm-hmm.
0: A to tu frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali,
0: no
1: šílený, takže grýlo se hodí určitě, i když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Rádiu. V 8.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz. to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
4: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
3: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
4: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

0: Sportovce do Litomyšle, kde se teď tvoří dlouhé kolony.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.

0: tak, jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkal, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Sagvan to pije kraš tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sagvan.
0: A vypadá jak Sagvan Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sagvan. A Sagvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tady Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Děkujeme, Sagvane. Pojďme na muziku. Lavouš, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Rádiu 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to.

0: potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat, až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025, to byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilku, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapy. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Naštěji, už tam bude.
5: Přestaň. Štěj mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
7: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
6: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: 8.48, dáváte si pondělní hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubenouři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pevního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu, říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Tam ale je... tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: těšit na další nálož muziky. Five and Queen, Medusa, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší

0: 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, která se stále šetří, a to na náchodku na průtahu Martinkovic na silnici 3. třídy. Havarovala tady dvě osobní auta, projedete k Vadlově. No a nehoda také na Chrudimsku, ve Slatiňanech, ve Šmermově ulici. Tady se srazila dvě nákladní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Prosecco přesně v italském stylu?
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
11: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
12: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Bohužel dva lidské životy vyhasly ráno na silnici 35 při vjezdu do Litomyšle od Hradce Králové. Čelně se tam střetlo osobní auto s nákladním. Dva lidé na místě zemřeli a dvě osoby vrtulníky přepravili do nemocnice. 35 je stále zavřená, objízdná trasa vede přes sedliště. Hasiči od rána zasahují v kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku. Oheň tam zasáhl dva karavany, jednu obytnou budovu a zeleň v okolí. V objektech naštěstí nikdo nebyl. Jeden člověk utrpěl popáleniny ruky. Teď hasiči rozebírají střechu objektu. Vonkův most v Pardubicích je po rekonstrukci znovu plně průjezdný. Po více než roce omezení se vrací zpátky 5 jízdních pruhů i běžný provoz. Oprava vyšla na skoro 240 milionů korun a most je připraven na další desítky let. 3 body zůstaly pod hradeckými lízátky. Hradečtí fotbalisté v úvodu ligové sezóny porazili Pardubice 2-1. Za Votroky skóroval v první půli Mick van Biren. Po změně stran na 2-0 zvýšil František Čech. No a za Pardubice snížil premiérovým golem v nejvyšší soutěži Tobias Boledovič. Takhle to komentoval hradecký trenér David Horejš.
13: Jsem hrdý na ten tým, jak zvládl ten druhý poločas, protože za ten druhý poločas vlastně bych kluku byt jenom jednu věc, a to je ta inkasovaná branka. Jinak si myslím, že prostě ten druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Bohužel prostě pak jsme dostali inkasovanou branku kou Lacinou, kde prostě couváme až do vápna.
1: A tady je pardubický Jan Trousil.
14: Ty kluci prostě to odjezdili, určitě to nebylo tak, že by se nesnažili. Prostě říkám, na začátek té sezony ty první zápasy jsou vždycky o tom, jakým způsobem ta nervozita na kou působí. Bylo to derby, za mě velice dobrý výkony.
1: Ještě dneska bude poměrně deštivo, ale od zítřka už sluníčko a teploty zase na 30 stupních. Ve druhé polovině týdne se budou maxima blížit ke 40.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: A je to tady opět další pondělní dopoledne, které se vám chystáme zpříjemnit. S vámi je Hit Radio Černá Hora, taky Jana Šimurdová a společně máme před sebou 3 hodinky. Já se už těším na téma, které mám pro vás připravené. Možná, kdo mě už trochu znáte, tak víte, že vztahy otvírám docela ráda a jinak to nebude ani dnes. Nejdřív si ale dáme muziku, začneme s Five and Queen.

Jedno espresso na Hitrádiu Černá Hora, tak snad máte hned víc síly. Muži z východních Čech, tak jak to máte s ambicemi? Prý nás ženy víc přitahují vaše ambice, vaše životní cíle než vzhled. Odborníci to vysvětlují, že ty ambice jsou spojovány s cílevědomostí, spolehlivostí nebo se schopností budovat stabilní budoucnost. Já to řeknu trošku polopatě a zajdu do pravěku, tak určitě většina z nás žen, samic, homo, něco a tak dále, dáme přednost samečkovi s cílem přinést třeba kus mamuta, že jo, než samečkovi, co má cíl najít pár kořínků. A prosím vás, nejde jenom o mamuta, jo? On to může být klidně i zajíc. Zkrátka, pro některou z nás ty ambice můžou být i to, že muž chce žít klidný, spořádaný život, jednou ročně, možná dvakrát ročně, dovolená, jenže pak je tady taky láska na první pohled, ta vám neukazuje cíle napsané na čele, že? Takže muži, pojďte ven s tím, jaké máte ambice, nebojte se ničeho, všechno bude diskrétní. No a ženy, jaký na to máte názor vy? Napište mi na 601-292-464 a myslím, že při pondělku se vyplatí na chvilku zastavit a zamyslet se nad tak podstatnou věcí. Hit

0: to dneska náhodou nevidíte růžově, tak aspoň slyšíte růžově na Hitrádiu Černá Hora Pink. No a řešíme názor odborníků, že my ženy dáváme více přednost mužům s ambicemi před vzhledem. Tedy, když to lehce přeženu, může vypadat jak zvoník od Matky Boží, hlavně když má životní cíl. Samozřejmě to už asi přeháním. Ale tak aspoň si uvědomujeme, že vlastně i ta přitažlivost je jako důležitá, jo? Napsal mi Štěpán. Ahoj, já sice po škole nevěděl, co přesně chci dělat a kam kariérně růst, ale věděl jsem, že se chci mít dobře. Zatím si jdu a mám po svém boku ženu, která to ví a ona má taky své ambice. A musím říct, že i když je moje žena nejkrásnější, to si napsal správně Štěpáne, tak její ambice mě na ní přitahují. Tak jo? Tak Štěpáne, díky za zprávu. Ano, super pohled na věc. Jestli s těmi ambicemi to není i obráceně, že jo? Co myslíte, chlapi? Žena s cílem, co chce dělat? Nebo krásná, žijící, pouze okamžikem? No a ženy, taky napište, jak to máte. Jestli je zásadní, aby muži měli ambice. Těším se na vaše další zprávy na 601-292-464.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz.
8: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
10: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
11: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
10: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
11: A budou mít otevřeno?
10: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
11: Tak.

Up. To byla Charlie XCX, s vámi Hitrádio Černá Hora a Jana Šimurdová. No a řešíme tuhle hodinku mužské ambice. Odborníci přišli s tvrzením, že my ženy dáváme přednost mužům s ambicemi před vzhledem. Tak se vás samozřejmě pánové ptám, jaké máte ambice. Zajímá mě logicky i pohled nás žen na tohle tvrzení a jsem strašně ráda, že jste na to tak jako docela hodně reagovali. Já začnu Tomášem, jo? Tak jako na odlehčenou, co píše, jo? Ahoj, tak já mám cíl na každý týden jiný. Třeba dnes přežít do pátku a aby měli výdelně svíčkovou, mějte se. Ano, Tomášovi ambice, Tomáš má být hlavně, Tomáš má cíl hlavně být komikem na stojáka, viď? Tak jo, další píše Karel, moje ambice byla postavit dům a zajistit rodinu, mám hotovo, teď je mojí hlavní ambicí mít o víkendu svatý klid. No dobře, další píše Simča. Ahoj Jani, něco na tom bude. U nás to začalo láskou na první pohled, jenže když z něj po roce vypadlo, že jeho největší životní cíl je dohrát hru na PlayStationu, tak to fakt nemělo smysl. Další zpráva od Zdeňky. Můj chlap mě dostal tím, jak věděl, co od života chce a tím je i pro mě atraktivní. Krásný den, Zdeňka. Díky moc. No a ještě teď škoda pro Martina, že to je teda diskrétní, protože ženy. Martin píše, jo. Moje ambice je, aby se vedle mě moje holka cítila jako královna. Ženy. Kontakt na Martina předávám až po jeho souhlasu. Jinak moc díky lidi za vaše zprávy. Díky za váš čas, který jste tomu věnovali. Já si toho strašně moc cením. A tady na Hit Rádiu Černá Hora už posílám další muziku. Right about now.

0: Vlnovka.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
2: Už jste dneska kontrolovali náš web hitradiocernahora.cz. Kdo jste to ještě nestihl, tak vám říkám, že zatím místo a den, kdy bude další letní jízda, není zveřejněno, ale jelikož od středy jsou tady slušné tropy, tak věřím, že tento týden konečně vyrazíme za vámi. No a nebudeme sami, s námi bude taky spousty cen, které si můžete vyhrát, třeba opalovací kosmetika San Nore od Union Cosmetic. Takže připravte se, já doufám, že se brzo uvidíme a letní jízda s Hitrádiem Černá Hora prostě pokračuje.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
2: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
1: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
2: A budou mít otevřeno?
1: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
2: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: zvedl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
5: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
6: Co to je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumím.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti, dovrchlavý se blíží.
10: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna dovrchlavý na náměstí.
9: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
10: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
11: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a důležitá informace na začátek hned pro řidiče. Dálnice D35 u Litomyšle od Hradce Králové je stále uzavřena. Vyšetřuje se tady tragický střet nákladního a osobního auta. Jeďte přes sedliště, jinak Hanka, o tom bude mluvit také ve zprávách. Další nehodu, která se vyšetřuje, máme na Chrudimsku, ve Slatiňanech, ve Šmermově ulici. Tady se srazila dvě nákladní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. No a ještě na Rychnovsku na příjezdu do Opočna od Českého Meziříčí tady havarovalo osobní auto. Počítejte určitě s nějakým omezením. Snad je to vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
6: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Spousta z nás ještě spala, když se o 4:30 ráno stala tragická nehoda na silnici 35 při vjezdu do Litomyšle od Hradce Králové. Čelně se tam střetlo osobní auto s nákladním. Dva lidé na místě zemřeli a dvě osoby vrtulníky přepravili do hradecké nemocnice. My jsme před malým okamžikem dostali zprávu od policejní mluvčí Markéty Janovské, že 35 už je znovu průjezdná. Po nové fotbalové aréně chce Hradec Králové také moderní hokejový stánek. Nejvážněji se zatím uvažuje o výstavbě na louce u kampusu Univerzity Hradec Králové. Inspirovat se má multifunkční arénou v Jihlavě. Podle města i klubu je nová hala lepším řešením než nákladná rekonstrukce současného zimního stadionu. Muž z Pardubického kraje se už přihlásil o výhru 11 milionů korun v Eurojackpotu. Od pohádkového jackpotu skoro 1 miliardy ho dělilo jediné číslo. Na výherní tiket podaný cestou na dovolenou si vzpomněl až během jednoho deštivého dne, kdy si zkontroloval výsledky v mobilní aplikaci. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěšnou tour prožil i český závodník Matias Vacek. S týmem Middletrack ovládl hodnocení týmů a v individuálním pořadí skončil 49.
11: Asi nedokážu vyjmenovat den, kde by to bylo jednoduchý a kde bych mohl říct, že můžu chvilku vypnout. O to více to je sladší, být v cíli a na pódiu a užívat si to, takže myslím, že příští dny mi to teprve střebám a uvědomím si, co to znamená.
0: Tuhle chvíli se zatím ve východních Čechách vejdeme do 20 stupňů Celsia, odpolední maxima 25, bude polojasno až oblačno a někde ještě do zvuky přeháněk. Zítra už sluníčko a třicítky.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Je tady pondělí 10. s vámi Jana Šmurdová a dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. No a připravený už je taky Damiano David.

poslouchá nás taky nějaký Alejandro, to byla Lady Gaga na Hitrádiu Černá Hora. No a teď informace pro naše především řidiče. Pachový ohradník. Tak prosím vás, to není venkovní záchod, ale věc, která se používá především k odpuzení zvěře, aby nevběhly na silnici. První věc, co mě teda napadla, pachový. To bude nějak jako třeba strašně páchnout, ale ono to prý páchne jenom té zvěři a vyvolává to v ní jako pocit nebezpečí, tak aby zvěř se jako takhle držela dál od silnice. Několik takových pachovních ohradníků se dalo teda na rizikovější místa východních Čech, kde je často teda výskyt zvěře na silnici, a to třeba u Blešná poblíž rozcestí Svinary nebo mezi Borohrádkem a Velinami u Pilského rybníka a další místa samozřejmě v našem regionu. Prosím vás, ale řidiči, neznamená to stoprocentně, že tam třeba ta srnka nevběhne, jo? Stát se to přesto může, ale mělo by se to dít mnohem méně. Umíte si ale představit, že byste taky takový pachový ohradník využili? Pokud jo, tak mi napište na 601-292-464, kde a proti komu, čemu byste využili tuhle věcičku.

0: Easy on Me. Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Máme 10 hodin 24 minut, no a před chvilkou jsme řešili pachové ohradníky, které se využívají k odpuzování zvěře, aby neskákala na silnici. No, mě to samozřejmě nedalo, že jo, a zeptala jsem se vás, jestli byste využili taky nějaký pachový ohradník a vypadá to, že docela ano. Pojďme na to, napsala Líba. Kdyby byl pachový ohradník na vlezlé sousedy, tak vím přesně, kam ho umístit. Taky napsala Hanka, u nás v práci máme pár lidí, co nepotřebují potkávat, takže pachový ohradník bych umístila ke dveřím své kanceláře. No a ještě taky napsal Viktor, v tom se asi spousta z nás najde. Tak já bych použil pachový ohradník u ložnice, aby se tam nedostali děti. Pořád pach nebezpečí lepší, než kdyby tam vlezli a měli trauma do konce života. No tak koukám, že pachový ohradník bude na roztrhání. Prosím vás, kdo nás posloucháte, tak máte třeba takový jako impuls k podnikání s pachovými ohradníky.
1: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavií a pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
2: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinc.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
5: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.

0: sítí. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.
11: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Hora s Janou Šimurdovou. No a minulý týden jsme vám rozdávali skrze náš éter vstupenky na Hudba na Vinicích s Rajvkou na Kutné Hoře. No a tento týden od nás získáte vstupenky skrze naše sociální sítě, a to Instagram a Facebook, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora. Vaším úkolem je jedno nebo druhé sledovat a napsat pod příspěvek, jakého interpreta nebo kapelu si nenecháte do konce léta ujít naživo. Velmi často se opakuje Olympic Mic 21 a taky Tros Diskotékos v podání Vojty Dyka, Jana Maxiána a Jakuba Prachaře. Tak jde vidět, že máte teda jasno. No a já vám přeji teda hodně štěstí. Vstupenky na Hudba na Vinicích s Rajvkou na Kutné Hoře, tedy na našem Facebooku nebo Instagramu Hit Radio Černá Hora. No a teď už Nickelback.

0: Rádio Černá Hora. Zdravíme všechny pracující pracovníky a všechny dovolenkáře. Podle toho máme dneska i playlist. Nejdřív něco jako Fakt Hard. To je pro vás pracující, jo? A i tak jsme se to snažili zjemnit. Disturbed, metalový kluci. No a pro ty z vás, co máte dovču, nebo třeba dneska odjíždíte na dovču jako moje kamarádka, tak tohle je pro vás. Jo, dovolená, Xindl X, tak muziku máme připravenou, za chvilku je to vaše. Jste si rádiem Černá Hora.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus Krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
14: Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Připomínáme nehodu, která se ještě šetří, a to na Rychnovsku na příjezdu do Opočna od Českého Meziříčí. Tady havarovalo osobní auto. Počítejte i s omezením a také na příjezdu do Ústí nad Orlicí směrem z České Třebové. Tady pozor, probíhá čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Ráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na Ráskův Hronov.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Zaměstnankyně Hradecké správy nemovitostí podle policie nebyla napojená na pachatele. Kriminalisté uvedli, že se sama stala obětí sofistikovaného podvodu, při kterém z účtu organizace zmizelo 46 milionů korun. Žena je pod nátlakem podvodníkům naposílala, aniž by o tom někdo věděl. Tak dneska je deštivo, ale po zbytek týdne nás čeká slunečné léto a lidi to zase bude táhnout k vodě. Historická Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě musela kvůli zhoršené kvalitě vody znovu vypustit celý bazén. Po ručním vyčištění se areál opět napouští vodou z přírodního vrtu a návštěvníci by se měli dočkat otevření zítra. Problémy způsobily vysoké červencové teploty, které ohřály vodu až na 30 stupňů Celsia. Kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Španělsku a Francii se šíří Evropou. Včera ho vítr zavál až nad naši zem. Zvýšená koncentrace zplodin při zemi v tuto chvíli nehrozí, uklidňují meteorologové. Na jihu Francie zasahují i hasiči z východních Čech. 3 body zůstaly pod hradeckými lízátky. Hradečtí fotbalisté v úvodu ligové sezóny porazili Pardubice 2-1. Za Votroky skórovali v první půli Mick van Biren, po změně stran na 2-0 zvýšil František Čech. Za Pardubice snížil premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Tobias Boledovič. No a takhle to komentoval hradecký trenér David Horejš.
11: Jsem hrdý na ten tým, jak zvládl ten druhý poločas, protože za ten druhý poločas vlastně bych klukům vytknul jednu věc, a to je ta inkasovaná branka. Jinak si myslím, že prostě ten druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Bohužel prostě pak jsme dostali inkasovanou branku jako Lacinou, kde prostě couváme až do vápna.
0: A tady je na Černé hoře pardubický Jan Trousil.
12: Ty kluci prostě to odjezdili, určitě to nebylo tak, že by se nesnažili. Prostě říkám, na začátek té sezóny ty první zápasy jsou vždycky o tom, jakým způsobem ta nervozita na koho působí. Bylo to derby, za mě velice dobrý výkony.
0: Východní Čechy momentálně pod dešťovou vlnou. V téhle hodině bude pršet v Hradce Králové, taky v Rychnově, v Opočně, no a dešť půjde na jih, na Pardubice, na Týniště, Chrudim a taky Orlické hory. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Dámy a pánové, 11. hodina a k tomu 3 minuty. Je tady poslední hodinka dnešního pondělního dopoledne, tak pojďme na to. Mám pro vás taky dobrou zprávu, byť dneska to tak nevypadá, tento týden určitě letní jízdu pojedeme. Hned, jak budou potvrzená konkrétní místa, tak vám to hlásím. Jinak určitě taky sledujte náš web hitradio.cz, kde bude všechno včas. No a teď už

Máme hit rádio Černá Hora a Jana Šmurdová a lidi, co máte dovolenou u moře, tak teď pozor. Plave ve vodě, je to samá nevinnost a najednou hryz. Další hryz. Hryže vás. Želva. A nebo je to obyčejná ryba. No zkrátka, žralok to není. Lidi, v Itálii v moři kousala ryba, vypadající jako naše domácí štika. A teď nedaleko Splitu v Chorvatsku kousali želvy. Prosím vás, není to běžné. Bohužel se tito tvorové podle odborníků cítí nějak víc ohrožení, takže je fakt potřeba promyslet, kam se vydáte plavat a jak moc to zvíře jako může stresovat, jo? No, takže asi tak. Ještě, že skrze éter Hit Rádia Černá Hora vás nic nekousne, že? Maximálně něco poškádlí.

0: se nám to venku ale rozpršánkovalo, vidíte. 11 hodin, 23 minut, díky, že pondělní dopoledne trávíte s Hitrádiem Černá Hora a jestli se cítíte tak nějak třeba i díky počasí víc ospale, tak dneska je prosím vás den ospalé hlavy. Budeme věřit, že to má nějaký opravdu podstatný důvod, proč zrovna dneska. Každopádně muzikou vám snad tu ospalost zaženeme. Připravený, jak můžete slyšet, je Kejnán a po něm bude Dua Lipa. Takže ty největší hity na dobití baterek máte na Hitrádiu Černá Hora.
1: Před sluncem tě ochrání.

0: Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
0: Na FriendsFest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. FriendsFest. Největší rodinný festival. Více na FriendsFest.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: sršenem pondělku. Posloucháte Hitrádio Černá Hora. No a my budeme věřit, že takto, jako třeba dneska, nám nebude pršet v týdnu od 1. do 9. srpna, i když mohlo by to být fajn osvěžení. Každopádně, tento týden nás čeká velká sportovní událost, na kterou se určitě už někteří hodně těšíte, a to je sportovní park Pardubice. Je to úplně pro všechny a kromě toho, že se tady vyzkoušíte řadu zajímavých sportů, tak vás čeká i speciální program, který nám tady tak nějak ve stručnosti zhrne pořadatel akce sportovního parku Pardubice, Pavel Stará.
1: Masové běhy začínáme vlastně v neděli gladiátorama, který už požádali vlastně o prodloužení, i protože ten zájem je obrovský. Pak máme v úterý den s městskou policií a z IZS. Ve středu je Foxconn, charitativní běh, běžecká záležitost. Čtvrtek je právě den se seniory. Pátek je suchou nohou přes Labe. Sobotu máme Barvám neutečeš. A zakončujeme to v neděli, kde by to mělo být víc kulturně a filmově zaměřený.
0: Tak jak slyšíte, bude to hodně nabité. Celou akci moderují také naše kolegyně moderátorky Hanka Poskočilová a Martina Adamu. Tak přijďte taky. Více na sportovní park.cz.

0: 11 hodin 41 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora a taky ještě chviličku Jana Šmurdová, protože se ale naše dnešní pondělní dopoledne blíží ke konci. Ve 12. jsou tady srdcovky, tak se s vámi rozloučím. Děkuji za vaše dnešní zprávy, které mě hodně pobavily. Třeba když jsme řešili pakové ohradníky a jeden z vás jste mi napsali, že byste si to dali k ložnici, abyste měli soukromí a podobně. Vaše nálada je prostě i při tom pondělku v práci super, takže lidi, moc díky za dnešek. Ještě pošlu pár hitů a těším se zase zítra v dopoledním driveu mezi 9. a 12. Ahoj!
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horním Jelení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 000. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1 KK ve Frýdku Místku za 2 400 000. A pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Super je, že pardubický Vonkáč už je průjezdný, taky 35 u Litomyšle po ranní nehodě. Aktuálně blokuje nehoda provoz v Ostroměři, trasa Hořice Jičín. Řeší se tam srážka osobního auta s nákladním, ale dá se projet. No, vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 12 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
9: Na 90 letěl 190 km za hodinu. Policisté u Hradce Králové zastavili 52-letého řidiče, který překročil rychlost o rovných 100 km v hodině. Na místě přišel o řidičák a teď ho čeká správní řízení. Hrozí mu pokuta 25 tisíc a zákaz řízení až na rok a půl.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Vamberk, Kostelec, Lázně Bělohrad, tak tady všude jste teďka pod dešťovou palbou a pršet bude taky odpoledne. Teploty do 25 stupňů Celsia.

12 hodin 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mladá, hele. Jako za mladá. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí.

0: The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelná.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Je taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná ta doba a přesně The Fratellis a song, který jsme tady slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě bylo.

0: vzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777 937 777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...
1: Yeah, yeah. Coco Jumbo, yeah, yeah.
0: Coco Jumbo.

0: srdcovka na Hitrádiu. Britney Spears, I'm not a girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hitrádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, který hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou. Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, ta už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. A nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777 937 777 mi napište, co by vám v pondělí udělal.

0: Plný tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce.vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
5: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlabí se blíží.
6: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlabí na náměstí.
5: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
6: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8. Rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Metropolis na Hit Rádiu. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1.24, tak to jsou
1: největší hity, největší srdcovky.
0: Je 24, 5, vlastně 5 bylo srdcovek a teď ta 6. tak je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777 937 777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá: ahoj, mě by hrozně udělalo radost Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mě vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hansen.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp, legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako ty doby, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou, teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné a když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Tady bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že to kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jasně, já ti splním přání, trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
11: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
10: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
11: A budou mít otevřeno?
10: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
11: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
12: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora. The long road across the ocean.

0: Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou. Kygo, posloucháte Hit Radio. A pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, trasa Česká Skalice Náchod za Vysokovem, zasahují záchranné složky u havárky osobního auta, projíždíte Kyvadlově. S omezením počítejte na trase Hořice Jičín v Ostroměři, tam je srážka osobního auta s nákladním. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Jasně, já ti splním přání, trio.
3: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
0: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu, třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
2: Policie nově uvedla, že nic nenasvědčuje tomu, že by zaměstnankyně Hradecké správy nemovitostí byla napojená na pachatele. Podle kriminalistů se sama stala obětí sofistikovaného podvodu, při kterém zmizelo 46 milionů korun. Vyšetřování i nadále pokračuje.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Prší na Náchodsku, taky na Rychnovsku, na Hradecku sluníčko. Do zvuky přeháněk čekáme taky odpoledne a teploty do 25 stupňů Celsia.

a tak dále a tak dále, či to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svůj černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction. One.

Dario G a Sunshine, jo, sluníčko, je léto, jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe, bavíme se prosím pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční rule, je to dvojí smyslu, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam, já snad to ani nedopovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva. Protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v... jak bych to řekl slušně. Takhle. Fotbalovej trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc, tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teďko momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Bitradia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons jsme...

0: Zeburn na Hitrádiu ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hitrádia z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba fout, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat. Mají přijít sucha, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfincar v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
4: Třetí část kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na Pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumím.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
8: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě

0: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni. Tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
0: Dej si

Another Love. Je 13:37, s vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se, bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokouseli několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Lukáč, si ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90, co naši tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače, u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmat.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hamtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. My se spolu jdeme podívat na D35 ve směru do Hradce Králové, poblíž obce Časy, tak tady se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, tak nohu z plynu. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno. Pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Ploze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno. Od pondělí do neděle.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.

0: Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: Profesionální hasič z Pardubic Marek Výšek bude na začátku srpna 1. a 2. reprezentovat naši zem na prestižní soutěži v Tajvanu. Změří síly s nejlepšími hasiči planety, a to v disciplínách simulujících skutečné zásahy. Tak Marku, z Černé Hory držíme palce.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dešťové mraky v tuhle chvíli nad Svitavském, taky nad Orlickými horami, postupně budou ale srážky ustávat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
3: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio, doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ráno ani snídaní, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídaní. Deep Blue Something, snídaně u Defanyho, hit číslo 1.
2: Hit Radio Černá.

0: Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát
1: vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý. Píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. David, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu, dál ještě můžete psát a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí, 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, a že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost, a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit, a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo Bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
7: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do Vrchlaví se blíží.
8: Zojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
7: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
8: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
2: Sportu.
10: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchynce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku. Tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že se tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Mira je Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My si taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: No to jak nevíře, už poslední červencové pondělní odpoledne.
3: No a svátek má dneska Věroslav a já věřím, že to bude opět skvěle nabitá odpolední show. Co, pane kolego?
2: Věřit můžeš.
3: Tak se pojďme pomodlit, srovnat čakry a po 15. hodině to rozjedeme.
2: Budeme tady s vámi, tak vy buďte s námi na Hitrádiu Černá Hora.
3: Haleluja.
1: Hitrádio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
1: firmanazážitky.cz.
5: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Aktuálně pozor za dvorem Králové nad Labem směrem do Choustníkova Hradiště, kde je bouračka dvou osobních vozidel. Na místě policie jezdí se Kyvadlově. V Chrudimi na Masarykově náměstí se srazily také dvě osobní auta. Tady počítejte s omezením. Na Svitavsku v Březové nad Svitavou v Pražské ulici i tady střed dvou osobáků zdržení nárazové. No a v Turnově v Bezručově ulici odklízí hasiči rozlitou látku z vozovky. Počítejte tady chviličku teďka s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás!
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Čtyřicítky jsou zase na dohled. Od zítřka nastoupí tropické teploty v naší zemi. Začneme 30 stupni ve stínu, no ale ve druhé polovině týdne se budou maxima blížit ke 40 stupňům Celsia a budou hrozit přehánky a také bouřky. V Pardubicích odpadla jedna dopravní komplikace. Vonkův most je po rekonstrukci znovu plně průjezdný. Po více než roce omezení se vrací zpátky 5 jízdních pruhů i běžný provoz. Oprava vyšla skoro na 240 milionů korun a most je připraven na další desítky let. Kdysi se mladí lidé snažili vojně vyhnout a dneska se do ní hlásí dobrovolně. Aktivní zálohy armády České republiky přitahují stále více žen i mužů všech profesí, kteří chtějí být připraveni pomoci při obraně republiky i ochraně svých rodin. Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord na Tour de France. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěšnou tour prožil i český závodník Matias Vacek. S týmem Middletrack ovládl hodnocení týmů a v individuálním pořadí skončil 49.
1: Asi nedokážu vyjmenovat den, kde by to bylo jednoduchý a kde bych mohl říct, že můžu chvilku vypnout. O to více to je sladší, být v cíli a na pódiu a užívat si to. Takže myslím, že příští dny mi to teprve střebám a uvědomím si, co to znamená.
0: Počasí naťukla, zkrátka bude vedro v tomhle týdnu. V noci 10 až 14 stupňů Celsia a zítra jasná až polojasná obloha a k tomu 26 až 30 stupňů ve stínu.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Pondělní odpoledne po 15. hodině s vámi odpolední show Ondra Novotný, Petr Ticháček, tak zdravíme.
4: Zdravíme, krásný pondělek po víkendu, člověče, slyšel 140 stupňů nás zase čeká.
3: Šílený, ale já tomu tentokrát teda věřím.
4: Měli bychom tu klimačku tady opravit.
3: To bychom měli. Možná máte podobný problém, tak ještě pár hodin vám na to jako osud dává, abyste to opravili.
4: A osvěžující muzika hned z úvodu, jdeme na ní.

0: Pokud si říkáte sníh v Krkonoších na Černé hoře na konci července, tak to není blbost, to je realita. Na Černé hoře úplně na špičce nahoře, totiž nějakou technologií tam pánové udělali kupu sněhu a normálně tam děti bobovali a sáňkovali v kulichu a v rukavicích.
1: Kdy?
0: No teďka o víkendu to bylo právě.
1: Je tam furt ten sníh?
0: Myslím si, že už asi úplně nevydržel. Každopádně dole na stezce v korunách stromu, jak jsou ty dva relativně nový medvědi stále ještě, tak jim tam přivezli Tatru sněhu a ty tam na tom řádili, užívali si to.
1: Počkej, a to nějaká nová technologie, nebo jak tam sníh se dostal, jakože nasněžilo, tak to asi ne?
0: No, nějaká nová technologie, ono to vlastně jako bylo v rámci nějaký zkoušky a docela se to teda povedlo, protože toho sněhu byla fakt jako kupa požehnaně.
1: No tak já si myslím, až tady budou ty čtyřicítky, že by to možná nám všem pomohlo, že bychom takhle, pokud nám v mrazáku došel led, tak si tam můžeme jít nabírat trakaře. A já jsem vždycky chtěl si vyzkoušet lyžování v plavkách. Kdyby to kluci ještě jako dotáhli, jo, teď na víkend.
0: Počkej, ty jsi chtěl vyzkoušet lyžování v plavkách?
1: Nemyslím ty boratky, ale normálně v plavkách. Tak to se ale pozor, jako třeba v Rakousku jsou ledovce, kde se lyžuje i v létě. A tam normálně vidíš ty holky v bikinách, je to fajn.
0: Já nechci jako říct, že bych si tě chtěl prohlídnout v plavkách, ale pokud by si u toho lyžoval, tak to chci. Tak prosím vás, na Černou horu uděláte nám ještě trošku sněhu tady pro Petra Ticháčka.
1: Stačí mě 2 kiláky.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora Činasky ty vlastně budou v sobotu na Počtejně v rámci své letní tour. No a my u české i slovenské muziky teď zůstaneme. Zveme vás totiž na hudbu na Vinicích. Minulý týden jsme tady v éteru soutěžili živě o stupenky, ale stále máte možnost si o ně zahrát.
1: My to teda říkáme furt dokola jak blázni, ale je potřeba říct, že těch kapel je nepřeberný množství. To je prostě výkvět, ne české hudební gastronomie, můžu říct. Činasky, to je možná jediná velká kapela, která tam letos nebude. Mimochodem, ale ta potěšila před týdnem naše posluchače na bojišti v Trutnově. Ale když se podíváte na hudbanavinicích.cz, tak to je opravdu teda nádhera. Olympic, Queenie, David Koller, Miggy, Vohnout, Trost Diskotéko, Snowny, Horký šestlíže, prostě pro každýho něco. A my pro vás máme na našem onlineu vstupenky.
0: Soutěžíte u nás na Instagramu i na Facebooku, kde nás najdete jako Hit Radio Černá Hora, tak tam skočte. A pokud hudbu na Vinicích neznáte, tak byste brzy měli poznat, protože není to jenom o Jižní Moravě, ale je to třeba i o Kutné Hoře, taky v rámci Mostu třeba, jo, po celé republice, zkrátka skvělý koncept.
1: Nediv se, že mám zavřený oči, ale já si představuju, jak jedu někam čověče na Moravu. Tam hrajou třeba No Name, nebo Adam Ďurica, nebo Čtyři tenoři. To je něco pro tebe, ty máš rád tu klasiku, že jo? K tomu si dáš litránek vínečka, posrkáváš a posloucháš tady tu skvělou muziku. A my vás na tuhle jedinečnou atmosféru dostaneme.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Ráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na iráskuvhronov.eu.
8: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
11: A nyní i s nejvýhodnější možností pro nájmu.
12: Pohlédl do dálky a zvolal.
13: Atava!
12: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Odpolední show Ondra a Petr, a jestli se chystáte na dovču do Chorvatska, tak teď spozorněte. Je to taková ta klasika, že si hodíte na dovolené ručník k bazénu a jdete na snídani, že? Kdo z nás to neudělal někdy? Pojďme si říct.
1: Úplně vrátil 14 dní zpátky na Rodos. Každé ráno, poctivě.
0: No ale pozor. Nepašovaný
1: Čech.
0: No právě, ale pozor, Chorvatsku, destinace oblíbená Čechy, tak tam to teďka zašlo tak, že si lidi dávají ručníky a vlastní lehátka na pláž přímo k moři a oni proti tomu tam místní zbrojí, že přijedou ráno nákladňákem. To, co tam je naházeno, ručníky, lehátka, tak jak jsem říkal, nahážou na korbu auta a odejdou s tím pryč. Nezájem prostě. Tohle se tady dít nebude. My chceme čistý pláže.
1: Mě to úplně připomnělo ten film, jak ty četníci nahání ty nudisty.
0: Jo.
1: Jak tam čekají v tom křoví. A nakonec se ještě jako taky slíknou, aby je čapli, takže tam pravděpodobně číhá nějaké froté komando. Hmm. A teda ve chvíli, kdy jsou, když, jak říkáš, ty ručníky, nebo dokonce karibatky sem četprej, že to není jenom o těch lehátkách, které to nemilosrdně zlikvidujou, no. Já nevím, no.
0: Si představ, jak tam prostě ráno jdeš, jo. Ponožky v sandálech, nacpanej pupek.
1: Přesně, to byla dobrá svíčková. Kde mám lehátku, mámo?
0: Mámo, oni nám to vzali.
1: Mámo, na čem budem ležet?
0: Doufám, že jsi tam nenechala tu tašku s řízkama. No tak bacha, pokud míříte brzy do Chorvatska, tohle by bylo nepříjemný zažít na vlastní kůži.
1: Ale tohle je příjemný, tohle je Nirvánka na Černé hoře.

0: 15.38. Tohle je Dermot Kennedy a tady je odpolední show Hit Rádia Černá Hora.
1: Taková meditativní závěr.
0: Máte nějakou návaznost na to, co jsi dělal o víkendu, nebo co jsi vlastně dělal? My jsme se nebavili ani mimo éter.
1: Celý víkend jsem meditoval ve vykotlaném dubu. Co? V Prachovských skalách. Ne. Aha. Člověče, já jsem byl po 35 letech na troskách.
0: Nekecej. Byl jsi, jakože šplhal?
1: Ne, že jako na troskách, že bych to... Byli jsme v Českém ráji, o víkendu bylo to krásný, dopadlo počasí a člověče, uvědomil jsem si, že jsem strašně dlouho nebyl na troskách, tak jsme se tam jako byli teda podívat. Nebudu hodnotit ten vstup, teď jako nechci působit jak nějaký ublížený jako rodič, ale člověče, je to docela drahý. Na to, že vlastně vidíš 5 minut panu a 5 minut babu. Ale bylo to hezký.
0: Řekni to, kolik to stojí.
1: 360 korun pro dva. Jedeš celou rodinou, hele, to jsou takový ty rodičovský počty, potom najednou jsi na litru, dáš si kafe, nějakou dobrotu, žijo, koblihu, zmrzku.

0: nalitej, nebo co jsi říkal, jsi?
1: Na litr. Na litr nalitej. No a bylo to hezký, takže doporučuji všem a mimochodem krásné místo. Pokud jste dlouho nebyli v Českém ráji, že jo, kousek Prachovské skály, já nevím, Trosky, Valštejn, prostě tam spousta hrubá skála, je tam nádherný, doporučuji.
0: Tak to byla toulavá kamera Petra Ticháčka, děkujeme za tento příspěvek. A muzika do 16. hodiny, Green Day, nebo taky kapela Jelen.
1: To jsem z toho Jelen.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Vinicích. Kalskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Jídelno, pestrý výběr kvalitních a cenově dostupných jídel v Plaze v centru Liberce. Jídla i sebou. Jídelno, od pondělí do neděle.
2: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
3: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
2: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
3: A budou mít otevřeno?
2: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
3: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
4: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.

0: Takhle zní další muzika z éteru Hit Rádia Černá Hora, Šabuzí, a za chviličku čtvrtá odpolední. Jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, Hradec Králové, hlásí nehodu v okružní ulici poblíž křižovatky s Pospíšilkou. Tady došlo k nehodě, částečně to tady brzdí provoz. V Chrudimi na Masarykové náměstí se došetřuje nehoda dvou osobáků. No a to je pro tuto chvíli vše, ale stačí. Dobrý dojezd přejeme, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
10: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Podvodné SMSky o nezaplaceném parkovném nebo pokutách se teď šíří po celé republice. Na falešné výzvy upozorňují i východočeská města, včetně Pardubic, Litomyšle a nebo třeba Náchoda. Řidičům doporučují, aby na zprávy nereagovali a neklikali na odkazy. K hranici 45 korun za litr se ve východních Čechách blíží cena nafty. Za růstem stojí dražší ropa i konec vládní regulace cen. Pokud bude zdražování pokračovat, vláda bude zvažovat obnovení cenového stropu. A teď vás veme na Černé hoře do kina. Nolanova Odyssea dále láme rekordy. Skoro 3hodinový velkofilm, inspirovaný Homérovým eposem, ani během druhého víkendu nestrácí tempo. A třeba v Severní Americe míří na tržby přes 84 milionů dolarů. Režisér Christopher Nolan tak překonává vlastní rekord, který dosud držel Temný rytíř z roku 2008. Hokejisté hradeckého Mansfieldu ode dneška naplno trénují na ledě. Mají za sebou team building na řece, o víkendu si dali individuální tréninky a dneska už začíná pořádná dřina. Jak se těšila na trénink staronová posila do obrany David Sikora?
13: Těšil jsem se na něj víc než moje tělo, podle mě, protože jsem se tam necítil úplně fajn, ale tak přímě testujeme teďka nový věci, co jsme dostali, takže to je normální. A od pondělí nastupujeme už na pohodně těžší trénink, bych to nazval, jsme rozděleni na dvě skupiny a tam začíná pořádný záčah.
12: Léto v naší zemi zase nabere grády. V noci čekáme 10 až 14 stupňů, no a zítra přes den 26 až 30 stupňů ve stínu. K tomu jasná až polojasná obloha.
11: Hit Rádio Černá.
0: Jasno taky Féteru, pokračuje odpolední dvojka Ondra Petr. A k tomu ta nejlepší muzika Alex Warren, Sia, Pink, jdeme na to.

0: Foreign, tady je Hit Radio Černá Hora. Já koukám na tu předpověď počasí a od poloviny týdne přes 35, to znamená jediný.
1: Letní jízda Hit Radia Černá Hora.
2: To znamená jediný, že z 20 jsme se dostali na 40. To znamená, že je potřeba odstartovat a odšpuntovat naši letní jízdu. A to znamená jediné, že opět vás navštívíme na vašich oblíbených koupalištích s naší porcí zábavy. Máme atrakce, bumperbolové koule, ale hlavně letos čeveče je tolik cen. Máme tady plný sklad, to znamená, že to musíme rozdat. No a začínáme ve středu.
0: Začínáme ve středu, jedeme do Hradce na Flošnu.
2: Ve čtvrtek.
0: Ve čtvrtek. Jo, promiň, já už jsem opožděnej, respektive já už jsem jako předběhnul. Čtvrtek je můj, tak začneme středou.
2: Výborně, ve středu se uvidíme společně na koupališti v Třebechovicích a potom se teleportujeme do kempu na Rozkoši. Mm-hmm. Takže to bude rozkošná letní jízda. No a ve čtvrtek odpoledne právě Floš na Hradci Králové a věříme tomu, že bude naš narvaný koupaliště.
0: Já se tak těším, že už jsem jako myslel, že to je ve středu. To znamená, kompletní informace se taky objeví u nás na webu Hit Radio Černá náhoda.cz, kde je mimochodem taky kupa fotek, hlavně tady kolegy Petra Ticháčka, který si to zatím s váma letos na koupalištích užívá a dokonce má vypálené hodinky, brýle na obličeji stále.
2: A ty už jsi v plavkách, čověče, akorát teda ty rukávky ty si sprát nemusel. V každém případě, přesně jak říkáš, byli jsme v Jičíně, byli jsme v Trutnově, byli jsme na Pecce, byli jsme
0: Vysoké Mýto.
2: Přesně tak. Takže ještě jednou, tato středa, Třebechovice, Rozkoš, čtvrtek, Hradec Králové a pak to budeme plánovat dál. Letní jízda.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a

0: krátce po čtvrt na pět posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a my vás za chviličku pozveme do Pardubic. On se tam totiž uskuteční sportovní park v parku Na Špici a bude to velké.
1: To mě napadá, že dneska je Mezinárodní den ospalé hlavy. Takže já si myslím, že tady ta informace přesně o sportovním parku by vás mohla probudit. Pokud jste tím pondělkem a máte ospalou hlavu propluli se ctí, tak děláte dobře. Teď malinko se koncentrujte, protože za chviličku vás pozveme do Pardubic a taky musíme říct, že tam budeme my a že to tam s vámi potáhneme. Takže určitě to bude super.
0: Máme zákulisní informace i o lidech, o významných lidech, co tam dorazí, tak řekneme za chvilku.
2: Už tě nebaví se válet u vody.

0: www.radiochernahora.cz. Partnerem je společnost France Car, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice, Draškovice. Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Třetí část kvalifikačního seriálu Na velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou je tady. S ní přichází dostihové souboje nejlepších koní a jezdců. Sledujte napínavý dostihový program už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
1: Krakonoši, Krakonoši, krakonošské slavnosti do vrchlavy se blíží.
2: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do vrchlavy na náměstí.
1: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
2: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Pardubic. Tradiční věc v parku na Špice je tentokrát jubilejní 10. ročník od 1. do 9. srpna. Vy, respektive hlavně vaše děti, si tady budete moci vyzkoušet desítky různých sportů, které

0: tam taky nějaký sporty na vodě?
1: Máme unikátní prostředí, jsou to Chrudimky a Labe, takže od veslování, kanoistik, paddleboardu, ale i různých atrakcí. Budou tam i ukázky třeba potápěčů. Každý den v podstatě toho programu je hodně. Napadá mě třeba i dračí lodě, které jsou pro děti hodně zajímavé, se můžou vlíct celý rodiny a vyzkoušet to. No a co se týká parku na Špici, tak kromě těch tradičních sportů, že jsou veškerý týmový, který si představíme individuální, vrací se třeba i golf.
0: Říká pro Hit Radio Černá Hora manažer sportovního parku Pavel Stara. My jsme říkali, že řekneme i nějaké jména, která dorazí, tak třeba můžete se letos těšit na Lukáše Krpálka, taky dorazí trofej pardubických hokejistů a mnohé další. A když už jsme nakousli to 10. výročí, bude něco speciálního, co třeba nějaký dárek?
1: Máme aplikaci, kdy daleko rychleji budeme komunikovat s návštěvníky a pro návštěvníky je to služba, ať už jde zaparkovat a podobně. Nadělíme si i nádhernou knihu 10 let sportovního parku, kde dominantou jsou fotky Tomáše Kobelky, skvělýho fotografa. I co se týká klubů, tak máme jich daleko více, jsou nový sporty, třeba golf se vrací, takže jsme rádi, že ten sportovní park neustále organicky roste. A tohle to jsou asi dvě největší dominanty.
0: A my jsme rádi, že Hit Radio Černá Hora už po několikáté u sportovního parku v Pardubicích bude. To znamená, zapisujte ještě jednou datum jubilejního 10. ročníku 1. až 9. srpna. Kompletní informace na sportovnípark.cz. Vidíme se v parku na Špici.

0: Odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, užíváte si pondělní, nevím, tě podvečer, odpoledne.
1: Doufám, že si ho užíváte, vzhledem k tomu, co nás čeká za to šílený počasí, tak si ani nechci představovat, jestli slovo užívat si budeme moc používat někdy od středy. Je to hrůza.
0: Víš, jako já jenom postrádám takový ten mezischod, jako že by bylo třeba 8.20 a potom jako 8.30. Ale nebudem si stěžovat, hele, prostě je léto, pojďme se trošku rozvalit někde u vody. Připomínáme ještě jednou, že ve středu opět vyrážíme na naši letní jízdu, Třebechovice, Rozkoš, ve čtvrtek na Flošnu a potom to zase budeme sázet, ať si ty koupaliště pořádně užijete.
1: Víš, jak to zpívají rybičky v tom singlu Léto? Je léto a já všechno
0: pejči mám. Já spíš znám.
2: Slibuju, že nebudu pít.
1: No tak ať už máte jeden nebo druhý slib, buďte i nadále s Hitrádiem Černá Hora a to nám slibte.
3: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
7: Svěží vítr v kategorii SUV. Zcela nová Kia Seltos zaujme designem, ohromí výbavou a překvapí cenou. Prostorné SUV s možností pohonu 4x4 pořídíte již od 654 980 korun včetně DPH. Navštivte showroom Kia Olfin Car v Trutnově a seznamte se s novinkou osobně. Těšíme se na vás.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen

0: Je Hit Radio Černá Hora, minuta a bude tady 17. hodina, pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, D11, 101. kilák ve směru na Jaroměř. Hlásíte nám, že tady něco leží na vozovce, tak buďte pozorní. No a pozorní taky z Moravské Třebové směrem na Mohelnici, buďte, protože tady boural osobní auto s nákladňákem. Místo nehody je průjezdné s opatrností a kolony se netvoří. To nám hlásíte přímo z místa. Nehoda se ještě chviličku došetřuje v Hradci, v okružní ulici poblíž křižovatky s Pospíš. No, dneska toho teda není málo, tak buďte hlavně opatrní na cestách a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jasně, já ti splním přání, trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
3: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
0: Ještě se podíváme na východočeskou oblohu. Aktuální teploty okolo 25, jasno nebo polojasno. A jasno je taky v tom,

0: Jak to ta holka dělá, čověče? V tomhle věku vypadá stále famózně. No, tak tohle byla Shakira a Zoo na Hit Rádiu Černá Hora. Užíváte si odpolední show. Petr Ondra.
1: Pokud máte po ruce peněženku, podívejte se do ní, protože na internetu teďka lítají informace, že se hledá 2000 série E z roku 2007. Ečko 2007. Pozor, pokud máte tuhletu bankovku, má hodnotu v rámci sběratelství desítky tisíc. Nevím proč, je to asi unikátní kousek, ale vyplatí se to podívat do 2000.
0: Člověče, já teda se přiznám, že jsem 2000 už dlouho neviděl jakoukoliv teda sadu, jakoukoliv řadu, ale to se vyplatí, pokud máte doma nějaký balíček někde v trezoru a takhle se v teple ovýváte, že jo, tím balíkem, tak možná tam někde bude ta dvojka, která vám přinese další prachy, no. Já teda si osobně myslím, že dneska jako moc lidí z nás jako dvojku nemá. Takhle, možná dvojku v žíle.
1: No. Každopádně myslete na to. Hele, náhoda je blbec, třeba zrovna po kapsách nosíte milion, ani o tom nevíte.
0: Přesně, já se dopojďte do peněženky, čověče, mám tam, já tam mám 20.

0: Hele, všichni to znáte, takový to udundaný pondělí po víkendu, ale už to míří do finále, věřím tomu, že už pádíte domů a je muzika, která vždycky zvedne náladu a vás ze židle. To nebyla jedna z nich, Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton, teď na Hitrádiu Černá Hora.
1: A kdyby vás náhodou zítra čekalo udundané úterý, ne, že bychom vám to přáli, ale může se stát, tak my vás z toho...
0: Vydundáme.
1: Vydundáme, ano. Protože zítra v odpolední show bude jedna unikátní soutěž na jeden unikátní koncert, který je...
0: Vlastně máme pro vás tři show. Bude show, bude Štěrbovka a bude...
1: Šakra dobrá věc.
0: Štěpán šožu, kozu.
1: Tak za chvilku víc info.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
3: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
4: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
3: Tak já už mám nakoupeno.
4: Neke.
3: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
4: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
3: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
4: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
3: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
4: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
3: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
4: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
3: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
4: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
3: Jako já!
4: Buďte jako Kuba, jděte do toho!
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitrádiu.
5: Už tam budem, nech toho! Raději už tam budem.
6: Přestaň! Čím mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Lidová řemesla Kohoutov. Obec Kohoutov vás srdečně zve na 32. jarmark lidových řemesel. V sobotu 8. srpna od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete na historický trh s řemeslnými stánky, ukázky jednotlivých řemesel, bohatý doprovodný program plný hudebních vystoupení, zábavu pro děti i dospělé. Přijďte si užít do Kohoutova den plný zábavy a lidových řemesel. Další informace a program na řemeslakohoutov.cz. Těšíme se na vás.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: ráno, David. Tady je Hit Radio Černá Hora z Itálie, ale zpátky do východních Čech. Kousek od Dvora Králové na Štěrbovu vilu.
1: Už tuto sobotu na Štěrbovce. Mimochodem doporučuju všem, je to nádherný místo, mají tam skvělý hambáč, teda kamaráde, to je pecka. Každopádně tuto sobotu tady na Štěrbovce vystoupí Štěpán Kozub se svým kumpánem Jirkou Krhutem. A je to vždycky taková sváteční chvíle, protože Štěpána všichni známe jako bláznivýho komika, který sází jeden vtip za druhým. A on se dokáže teleportovat i do takový intimnější pozice, polohy. A má nádherný písně. Všichni to víme, takový zádumčivý, romantický, o přemýšlení filozofický. No a vystřihne to tuto sobotu na Štěrbovce.
0: Já jsem několikrát na tyhletý podobný hudební i vtipný show byl. Nevím, jak to kluci dělají teď,

0: jenom slintat, když to tak řekneme. Ale pozor, zítra odpolední show, tam někoho z vás dostaneme. Uložte si číslo na náš WhatsApp.
1: Takže já tady řeknu, číslo, přáteli, je 601-292-464 a máte možnost získat dvě vstupenky na beznadějně vyprodaný koncert Štěpána Kozuba na Štěrbovu vilu tuto sobotu.
0: A teď už jedna legendární devadesátka, dva bratři z

0: Friendly Fire. Tady je Hit Radio Černá Hora a Linkin Park za námi.
1: Krásný pondělní podvečer a po 18. hodině, jak už bývá zvykem, Hit Radio Classic a opět to bude našťouchaný tou nejlepší muzikou. A čověče, když se na to podívám, tak je to zase jedna krása vedle druhý. Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say, Sophie B. Hawkins, Bryan Adams, Inexis, Lionel Richie, Richard Miller. K tomu si možná dáte nějakýho červenýho Millera a máte to skvělý.
2: Nebude to také lehké, drahá.
1: Ale u nás to bude lehké, drahá. Drahý.
0: Tak se mějte.
1: Užívejte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let?

0: To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

0: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Provoz nám houstne a hodně se bourá. Dávejte si pozor v Pražské ulici u Paliárky, kde se srazil osobák s autobusem. Opatrně taky v ulici ke Strašnické, kde stále zasahují hasiči a je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 tisíc kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
6: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
0: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
7: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say Say, Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení Féteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

0: Ryan Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium a jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song a věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostej banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělej a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 8. srpna v Brewerových sadech v Kutné Hoře. Těšíme se na vás.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Day, another day in paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky, jo? Jako suvenýrek, jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo, takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu. Takže prostě nevyplatí se to. Jo, jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černém HDčkem, že jo. To už vyjde na stejně. Tak opatrně. No a k těm představám o dovolené.

0: Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
4: Na Friends Fest. V sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michal Nesvadba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

Národní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hned do Hořic.
1: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
0: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
1: A budou mít otevřeno?
0: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
1: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits. Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Ždorp, ne? Teď ne, akorát že jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu, jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají, co si budeme povídat. No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Ten nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: zlepši si náladu.
1: Let's go.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo? Ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo? Teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač, to neměli, že jo? No a akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady? Nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře.

Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo. Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle.

0: Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner už za malou chvilku do vašich uší. Co říkáte?
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
8: Plus krkonošská příroda.
7: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
8: A volný vstup do lázeňského wellness.
7: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
9: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
10: Rata tarararata, trička, rata tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
12: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
13: Krakonoši, krakonoši, krakonošské slavnosti, Vrchlaví se blíží.
14: Sojko, já vím, a letos vystoupí legendární Jiří Korn, takže žal se odkládá a vy přijďte v sobotu 8. srpna do Vrchlaví na náměstí.
13: K tomu spoustu zábavy, program pro děti.
14: A levné vstupenky kupujte na krakonošskéslavnosti.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.
17: I'll tell you what I think.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládnem bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua.

0: Právě teď v éteru Hitrádia, krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně cílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření. To znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny, takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je rolí Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano mít nějaký fond se specifickými prostředkama, řekněme nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků.
2: Hit Radio Černá Hora.

Rogersa, Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj!

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádiem.

0: Tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.